až na konec světa, daleko tam, kde se dá ještě žít. Pobudem jeru dvě nebo tři léta, tak dlouho, jak jenom ty budeš chtít. Pojedem v kočáře se dvěma koníky, jeden z nich bílý jak sníh. Hledět chci do tváře se dvěma dolíky,

Ама верни своим снум, шли сме се за не и бит. Верни своим тоам, а верни своим снум, ať лидем се може ліп жит. Четли сме Маркса, а Ленина звет, а válku сме vyhráli všem. Stavěli města a měnili svět, a dům a člověk byl v něm. My jsme tím nadšení blázni, a kolik nám bylo už let. My jsme tím nadšení blázni, co našli všem ztracený svět. My spustili metro i dálnice k vám, a úspěchy dali se znát. Hrdina práci svou na majestát, vítězů olympiád. My stvořili mosty na ještědu věž a chránili vše lidský sen. A matky nám řekly, když třeba tak běž, ať lepší se narodí den. My jsme ti nadšení blázni, a kolik nám bylo už let. My jsme ti nadšení blázni, co našli všem ztracený svět. Děti jsme učili překročit práh, ať neznají, co je to strach. Nebylo špíny a drogy a hlad.

Словам верны своим снум, шли сме се за не и бит. Верни своим тоугам, а верни своим снум, а лидем се може ліп жить. Četli jsme Marxe a Lenina zved a válku jsme vyhráli všem. Stavěli města a měnili svět a dům a člověk byl v něm. My jsme tím nadšení blázni a kolik nám bylo už let. My jsme tím nadšení blázni, co našli všem ztracený svět. My spustili metro i dálnice k vám a úspěchy dali se znát. Hrdina práci svou na majestát, vítězu olympiád. My stvořili mosty na ještědu věž a chránili vše lidský sen. A matky nám řekly, když třeba tak běž, ať lepší se narodí den. My jsme ti nadšení blázni, kolik nám bylo už let. My jsme ti nadšení blázni, co našli všem ztracený svět. Děti jsme učili překročit práh, ať neznají, co je to strach. Nebylo špíny a drogy a hlad,